cesta byla černá, jako křídla havraní. Pistole však toho času nebyly jen na hraní.

Divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum.

zaskomírajícího potlesku skončil další jímavý příběh. Zhasněte sál. Program slibuje večer plný.

nechal žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Poněkud jinak.

sever. V Dačicích tam mají Antonínskou ulici, jde kolem kapličky a končí u Dyje.

Řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

Není problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zadunili tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slámku, v druhé pepř a majoránku,

když vůkol česnek zavoněl. Vyvízkla je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když vůkol česnek zavoněl. Hance.

známe, naše hadry chytnou vůni jehličí. Nevadí, že na záda nám táhne, aspoň zůstat chvilku v bezpečí.

je fajn, že se země otáčí a tvoje oči nepláčí, jo, je fajn.

je fajn, že se země otáčí a tvoje oči nepláčí, jo, je fajn.

0: je krátce po páté.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Je ze stárlou, svíčka krájí obrys tváře. Je dávno tma, ty říkáš, co se smí. Slova, který ve mně ještě dlouho zůstanou, tobě další den je smažen. Mě sotva kdy

říká, život je prej strašně veselej. Nevěřte těm, co vám tohle napovídat chtěj. Od rána do noci jenom dřina, hlad a boj.

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

tak zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

Karlovy v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní. Zvoní u letohrádku královny Aniky.

tam verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafy, tam verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

rozhazují sítě. Blíží se zima, kopce přikryl sníh. Vzpomínám na tebe v opuštěném bytě a smutek stojí tiše ve dveřích.

zůstal starý gramofon. Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel,

zvonů. A potom přejít po tenkém laně, ráno se vzbudit na druhé straně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Pastýřů, pastýřů, špatně se zdíval, jak se vysoko na špičkách vznáší, jak statečně klopýta si vyhodit.

zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál

proplést, nestratit směr. Samota, samota, děravý.

písek se bouval v asfalt a hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály,

motýlí výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

20. Poslouchal peřeje a vážný řečivet. S rybářem ve tmě já neviděl z něj víc než jeho cigáro a slyšel řeku týct.

Každý jsme nějaký, někdo věří snům. Já zase denně v duchu odrážím svůj člun a pluju někam, kde mi bylo líp. Poklidná řeka, daleko, daleko od moře chyb.

smekla a že tě nezvykla. Ticho to je plátno prázdný,

Ticho to je plátno prázdný, namalujeme jen pár vět, ať tempera mi tvůj hlas dál zní jako odpověď.

a vítr ticho v drátech protírá. Stojíme sami před zastávkovou značkou. Za týdnu pár

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pokoří. S kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vyprahla a rozpukaná zem,

Svůj román budu psát, k tomu stránek mi tisíc nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát. Všechno, co jen srdce

jako skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít,

překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdát.

hádat, tak akorát, že přežít se dá i překročit stín.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám. Že se jí podobu smil, skoro se zdá. Že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil. A že měli jsme si co říct, skoro se zdá. Že napůl šťastný smím být, skoro se zdá. Že přesně vím, kam mám jít.

skoro se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá.

dřevěna, ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

prout, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi

nastavím polibkům své vrásky na čele. Básníkům s neuznaným pro ni tvrdnou játra a žhavé noci

0: Kromě země čert tě vem.
1: V hlavě se zatmělo, já nevěřil svým uším. Kvůli své muze klidně přestal bych i být. Za malou inspiraci upsal bych jí duši, nezbývá než jí na dně sklenic utopit.

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne.

Muži proti jdoucí, ti si zakusí, Loty trhá plošně, srdce na kusy, Amor z jejich očí, lstivý partizán, vrhá šípy různoběžně do všech stran.

pěkná holka, to je zase fakt. Potkáte-li pak, pamatujte však, ta nebezpečná síla, jež vás pronikne, je dvojnásobná nebezpečná.

a vyjel z Kyjova až do Kyjeva, že prý ho všechno nějak tlačí. Ničemu nerozumí a neví, co změnit. V práci se stavil už jen na hodinu a prostě jel obleva, neobleva. Říkal, že přesně neví, začít, ale že musí pryč, že to tu pro něj není. Zrušil svý konto, aby splatil všechny dluhy.

0: A Plzeň, tam pod Hradištěm Hůrka, odtamtud kníže Boleslav hnal Němce do Bavor. Jenže údolí Úslavy bylo časem těsné, pak byl z Prahy povolaný Jindřich Lokátor.
1: Tento uměl nové město vyměřil, na zelené pláni u soutoku řek. Ať je pevné, krásné, to byl jeho cíl, ať tam na své smutky

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

kávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

zprávy. Prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

bruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

a zase někam odjít. Na ubry se zůstala jen propálená čára od plasmových motorů.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci.

na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

smutku. Posuďte zač chlebodárce, uložil jim důdku, uložil jim důdku. Míša s Ríšou jezdili na autobusu s kloubem, harmonogram jejich jíst byl následovně skloben, střídali se v 15.20 ve

si Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí.

Za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se doopravdy krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Tobě to teda dneska sekne, včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

smutno. A tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi sviť, a až zalezeš za mraky jako tečka, vylezeš zase, viď,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: 15. října 75.

Dal jsem si strašnou spoustu slibů a hledal něco, co mě proti všemu zlýmu zaručeně obrní. Jenomže jsem asi udělal nějakou

moje máma vždycky, když mi zavázala kaničky a knoflíky u kabátku zapla, říkávala, že když jsem furt tak paličký,

vyrostcem seznámili jsme se a ty jsi mě k sobě zvala. A já se rozhodl z domova k tobě utíct.

zasleknu, jestli mě náhodou nevidí. Nikdo se mě však naštěstí nevšímá, jak si tu zkuhrál. A já bych se nejradši zavěsil do telefonu jako sluchátko, abych měl jistotu, že se dovoláš, abych si mohl živit naději a jako malý děťátko se mohl jako nadsumel těšit.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu. Čeho se bojí?

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

smrti. Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, chodec

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý, ani jiný král. A možná jsem

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

pronýřem silným, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva.

0: krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
2: A nebo třeba den,
3: vykřiknou to pomoc,
2: by Slavkou přepaden,
3: to bych se styděl. Vykřiknou to pomoc,
2: by Slavkou přepaden,
4: lhostejnost dá je noc,
3: a nebo třeba den,
2: to bych se styděl.
4: Co kdyby to někdo slyšel, přišel, viděl,
2: To bych se styděl.
4: Pak, že bych v jadranu
3: soudil, že utonu,
2: žádal bych záchranu
4: s ohledem k bontónu,
2: pokojným tónem.
3: Tonu.
2: Jen žádné povyky,
4: těch já se ostýchám,
3: být viděn, kdo ví kým,
2: být slyšen, kdo ví kam,
4: one ne.

0: ty cesty, že je to ostudný.
1: Já bych byl mírný, byť
0: svrch mi mě dostudný.
2: Nějaký vandal.
1: Když ovšem kuretu
0: tisknu svou trumpetu,
1: uhletu trumpetu
0: na celou planetu,
1: z planetu, z planetu, z planetu.

bělo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul. Jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy. Už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: Ty se mi uteklo, abys na jiný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě. A všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí. Uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.
1: Tohle je poslední dopis. Už zítra tady zruší poštu.

kamera nezazněla. Zbývá mi nezapomeň, co ti tu všechno vzala voda.

Zdálo se mi v noci o milování. Plaché laně k vodě uháněly. Houpala se z bocích nahá na stráních. Odevzdaně dlaně k mojim spěly. A já prosil vodu v korytu.

spolehlé klas ječmene. Slunko, když je za úsvitu zlatí, a je to už se mnou zlé, je a ne, že ne. Chci slyšet, až se zpátky vrátím,

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, roztomile špulír, díky, ostrá jako čepel. Díky, stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi. Podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštily. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének. Nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jdyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

spacená žhava, opilá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně travá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky omejvá moře.

takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že za

silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolest.

až jednou najdeme na sebe čas i klid. Budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list. Hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova. Snad jenom pokorou něco se uchová. Proměna chrání nás před vlastním zoufalstvím. Snad ještě máme čas najít, co dělat s tím.

Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolestí, akord

Monteriu visí tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

dalí hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž,

St. Louis byl dobrý sluha, ale zlý pán. Chybí mi tvůj tichý hlas.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Zavírej firewall.
2: Zavírej firewall.

Už mi nestačí a to, co vnímám, je už jinačí. Tak si sbírám stránky svých dnů a hubnu rychlostí myšlenka za hodinu a břiše hryže mi.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vedem přes pustý sad až k čarovnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která nad městy zápasí s nebem barvy plamen.

šeptají a pařezy svítí. Loučí se světovým budoucích vodí, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví v čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Milá, za přijetí, za lásku i tvoje jemné obětí. Děkuji, že vedle tebe můžem můžu být.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Před pár minutami bylo 15.

kdyby tady byla.

pojďme si lhát. Pojďme tak tně mlčet o tom, co nás tíží, pojďme si lhát. Malé nepravdy ty přeci neublíží, pojďme si lhát. A tajně přát si zůstat aspoň chvíli sami, pojďme si lhát. To jsme se naučili od táty a mámy, lhát. Že i přesto

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.

tolik cest, jen kterou se dát, je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem.

0: že voní po moru.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

jenom tak se utiší poslední čas. Jenom tak a hlavu tu ať mi pročistí mráz. A hlavu

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

brečela. Stráň u vody opilují včely, vítr ti fouknul do vlasů, slunko zapadá, tak snad aby jsme jeli.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Až půjdu zítra ráno do práce, vezmu si igelitku byla, nasunu do ní čtvrtku kuřete, co po dětech mi od večeře zbyla. Ve stánku kouknu se, jak hrála Slávie, poslední dobou jí to venku nějak šlape. Vzpomenu na včerejšek, prej kdo nepije, nežije, jenom to nepřehánět, v tom je to sakra chlapé. Kdysi jsme zpívávali, žijem v novém boru, a jsem tam s kombinátem.

Na olympiádě běh na 100 metrů už se mě bohužel asi nikdy nepodaří. Ještě tak zazlobit a čůrat proti větru. Už nejsme mladí, ale ještě nejsme staří. Možná mě jednou přiměje k zamyšlení, až mě pumpař nabídne 4 zmrzliny. Třeba si řeknu, tohle už pro mě není, a nechám vyměnit svůj dnešní život za jiný. Kdysi jsme zpívávali, žijem v Novém Boru, a jsem tam zpívávali.

už zase topím se na dně tvých očí. Dvě černé propasti zapomnění, jak malý člun se ve větru točí, a lana kotevní.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj křížín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi je můj stín.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků pro věty tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

i zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Dva nosy, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlý, a zlý, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí strach.

a za tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

a lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku,

svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej.

mnoho mluvně němých. Ptali se básníků, klečících na kamení. Přišel čas hledání, lodní kýl krajku sbírá.

Ten dneska zaspal, noc už je bledá, svítání slabě zaslechlo budíka, i noční hlídač márně den hledá, na ranní tramvaj ospale utíká. Odkud si blíží se ozvěny kroků, které hned v zápětí poliká řeka, krampeky tlučou rytmickou sloku, z plakátů

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt ze svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď,

tvých očích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prýs je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál, jen hlupák a blázen by za kliku bral.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní.
1: Živá voda v moři hudby.

pozvala jsi mě do 7. poschodí. Moc lidí sem k tobě asi nechodí. V kuchyni prak brnce růže uvadla a tvoje tvář do ní, co ty propadla. Bejvala jsi tak roztomilá holčička, mažoretka v piškotech a lodičkách. A já týpek, co tě vždycky pobavil, sorry, že jsem se tolik let nestavil. Co se bude dít? Máš nějaký plán? Každej se bojí, každý je sám. Chtěla jsi něco, co ti nikdy nemůžu dát. Mohli jsme to předstírat nebo si na to hrát.

chvilku už jsem přestal věřit na divy, ale teď se divím tomu, jak se rychle blíží zem. A nikdo už mi za chvíli snad řekne, proč tu jsem. Otevřou se dveře a v nich bude stát Buddha nebo Kohen nebo Viktor Frankl snad. A můj učitel Kurt řekne, chlapče, strápení mi šlus. Věčnost to je kytara a 12 taktů blues. To se bude dít, celkem fajn plán. Každý se bojí.

0: klepání kursáku rozléhá se ránem a tlamy kojí spolkli balkon z překlišky, pod kterým večer stál Kristián se siránem s pohledem k Roxaně upřeným do výšky. Všechno má značku, všechno je tu předem dané. Tady si nejde hrát, navadí, nevadí. A světlo vrhá stína barvy oprýskané, šprajci a vrtíky se vprostřed hromadí. Venku mrzne a tady sálá prudce, ze stropů bodák jak ústřední topení. Láhev Plzně na nápovědní budce, tomu se chlapi teprv říká umění. Mladíčka milovnice, to je pěkná dcerka, před zkouškou ráda si osahá repliky. Přichází první herec, za ním první herka a ruský režisér nám říká, malčiky. Postavte eto sem a tuto zas tady. Tak táhnu na jeviště kancelářský stůl, dorvu ho doprostřed a ryža z páté řady. Řve na mě, bystro, bystro, proba, začne půl. Pušky jsou vidle a pomeranče z pěny, pěšáky z kožichy tu stojí za skálu, přenáším židle a kreslím na zem stěny. A kdyby něco, sedím tamhle v portálu. Blondiaté subletě padá kapesník z dlaní a za ním následuje dramatické nic. Pak vcházím já a říkám, paní nesupsaní, za stovku vám tu klidně zařvu z plných plic. Inspice vzteká se, že umělky nic loním, na vás tu chlape není nikdo zvědavý. Pokrčím rameny a dál si potem voním, zatímco umělci jsou mídlem voňaví. Pak komik prodá svůj žertík číslo 1, co našel na Nově a nebo v kanálu. Káva je voda, sofa stará bedna a kdyby něco, sedím pořád v portálu. O pauze v klubu nejdřív všechno spraví panák, než herci vyčerpaně padnou do křesla.
1: Dejte mi matonku, já jsem tak rozervaná, abych tu hlavní roli vůbec unesla.
0: Matonku nanese pár drobných kapek na rty a já si ke stolu odnáším 12. Jsem taky rozervaný, vykládám si karty, když teplé pivo zvolna pění na tácku. Nahoru dolů je všechno jenom jako, i mistr Rezner říká, ahoj Luboši, jdem čurat spolu na dlaždičky rako a jsme v tu chvíli dva nejlepší kámoši. Všechno má značku, všechno je tu předem dané, tady si nejde hrát, navadí, nevadí. Až pozdě večer se ten velký zázrak stane, až stovky diváků se dolů posadí. Najednou vetře se tu vůně do všech pachů, reflektor schová omlácené kulisy. Jen vzadu za scénou se zvedá oblak prachu a v rozích portálu jsou pasti na krysy. Jen venku mrzne.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Přiláhat ke světu jak letní šaty z těžklé deště, má vlastní ženě snímat zertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Níž si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si na něj neštěk. Všechno to chtít obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postele. Vylíz za srdce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít obejmout, ochočit, ošoustat, ochránit. Všechno to chtít obejmout, obřezat, otevřít.

se na měsíc jako žralok na návnadu. Neumět mě chce lhát a bát se říct tvrdou pravdu. Usínat za běhu a probouzet se v ženském těle. Líst nahý do fontána a obutý do postele. Ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

zase mi vypnul emoční lalok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok a na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstím nudli ukáv. Si jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony? Mlčení je hňátek s nacitou pravou. Buď je mě perlivá, vždy je mě perlivá. Je to ve hvězdách, zdali mě ráda máš. Už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou lámeš hůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

dala si mě o kapesník. A já ti tenkrát nabídl levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh. A já najednou štěstím nutli uká.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

až tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne, žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v posteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

hlava se mu třepe v obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo Brouka Pytlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztek leták. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 30-50.
1: Snad jsem si zmíl.

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru. Třeba že veterán, stále jsem jenom ucho, v liáku promoknu a žízním, když

trávě, mezi listím, porivy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zkazil jsem si

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

0: Na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

Když mlak večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rose na kolejích.

tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nechce.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jim zvindal svou lulku a pliv grempo rajt. Pak spokojen začal zas hulat, že

podobně, neníčí mě spěch a schon, všechnu práci za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí.

tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj. Nějak tak zas po roce náhodou se potkali,

jak čepel nože, v korunách topolů měsíc svou lampu čeří. Pod noční oblohou tulácké naše lože, pod noční oblohou spíme podobní zvěři.

noc nás teď pohladí, věznatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři studím.

byl na hřbitově. Můj muž je přece kat a kat je bystr meče, co krví světí hrad, kde slza nepoteče. Kat přece dobře ví, jak snadno život zhasne,

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: vždyť tohle. To přece. No ale vážně. No to snad není možný.
1: A bylo

Ale chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

0: Otče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu. Přečte si úřední zprávu, až sem budu.

Vzpomenu si taky, že smiloval vlaky, jak před tunelem houkají. Spěchám na nádraží, za jistotu dražím srdce a vzadu u bufetu

tak nic. Hledal jsem štěstí, jen chybí mi klíč. Stavil jsem dům až k nebesům a teď hledáš

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když zbraně utichnou, převlékají se kabáty, tak si vzpomeni na bolest, paň mámy a pan táty. Taky dobře pamatuj, jak rychle může přijít bouře, když se plní obloha krutým a zlým obětním kouřem. A že bez boje se vzdát je stejné, jak zbaběle dát do rukou kruté moci zbraně.

A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky.

Divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum.

blesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer.

nenechal žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znal. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak. Poněkud jinak.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce. Láme se noc

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře, co já vím.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj

žádný věci oslavenec nechce. V diskuzi tři týpci kašlou na to, socky ať jdou bez darů a lehce. Oni berou parfémy a zlato, v mapách prej je na tom místě hvězda. Silnej Wi-Fi signál jak dar z nebe,

My jdeme s holkama fakt všecky. A Dina prej daruje mu kožich. My ostatní zahrajeme pecky. Ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás, big yes, oh yes.

se celej balím do deky. Stejně budu cítit tvoje doteky. Stejně budu myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

jsem z toho jak vejce, celý na měko. Jen co mě to přejde, půjdem daleko.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, splodit strom a syna postavit. Jsou jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: vymýšlet galaktický šum. Jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout.

Etienne Montgolfier měl sen, že letí balónem do Montpellier. Hned ráno časně vstal a střádal plán, jak by ten balón poskládal. Lano

svůj dluh. Co lidstvu dlužíš a na cestu ti žehnej Bůh. Z Versailles limoš letěl jak pták, jen fyzik rozjer klopil zrak. Myslel na to, co mu Newton řekl. Na zem padá všechno stejně rychle zpět. V ulicích Montpellier vítr honí písek z pláží. Jak daleko je na sever a jak blízko k stáří. Etienne, bratře můj, na cestu ti žehnej Bůh. Hlavně nestrať směr, jen vzduchem pluj.

ústa zmlknou, není nutné něčím být. Slyšíš, jak i velké stromy mlčí,

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Chybička se může vloudit vždy.

Ne, že bych měl odpor k pijánům, piano už samo zdobí dům. K pivečku se však jako okrasa hodí přeci jenom lépe klobása.

0: dobrý.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Sledoval jsem v každé chvilce rodáky a odrodilce. Politika, boj i láska, těšil jsem se na Vytázka. Kterak nabil opět sílu, viděl jsem všech 105 dílů a měl dojem převedení.

jasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řek to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově za to,

hlavy. A já toužím duše skrytu, taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je i pro mě. Našetřím pro mototechnu, ať si hlady proto zdechnu. Teď v životní úrovni, prý všichni jsme si tu rovni. Ptáme se, jak byrokraty přeškolit na demokraty. Nenaučíme.

díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. I z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

stromy neslyšně mávají větvemi, neslyšně mávají, neslyšně mávají.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Mladý holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch a vždycky mají krásný kamarádky a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí.